0: Ďakujem za soucit. Dúfam, že to teď vidí maminka. Mami, máš zeměra, rozhodčiče. Dokázal jsem to. A co?
1: Dobrý den. Tu Ihor Herbut. Pozdravlám všetkých, kotry słuchajú teper. Lem FM.